0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Faktor.
1: Y'all know what it is. Katy Perry, Juicy J.

all designed for a chance just to touch your hand or

the number fish, the bitch, the worm. I

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozhodnout.

Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Jsou místa, kam nejdeš jen tak, ale kam se vracíš. Kde zní hudba všech žánrů a každý si v ní najde ten svůj. Postřižinské slavnosti 7. až 9. května. Michal David, Morčata na útěku, Buty a další. Pohoda, klid a dobré postřižinské pivo. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Program na postřižinskazahrada.cz. Hit Radio.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Krásné sobotní ráno, je přesně 7 hodin a první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Válka v Iránu a s ní spojené narušení dodavatelských řetězců už trvá 2 měsíce. Přes vládní cenové stropy vzrostla od konce února průměrná cena benzínu u českých čerpacích stanic o více než 8 korun za litr. Nafta je dražší o 10 korun. To postupně tlačí na růst cen zboží a služeb. Pokud konflikt na Blízkém východě brzy neskončí, čeká podle analytiků Česko citelné zvýšení inflace a zpomalení ekonomiky. Až 75% mladých Slováků ve věku 16 až 17 let zvažuje kvůli nespokojenosti s aktuální situací v zemi odchod do zahraničí, nebo jsou už rozhodnutí odejít. Ze všech, kteří zvažují odchod do zahraničí, je se až 42% nechce na Slovensko vůbec vrátit. Mladí lidé označili za hlavní důvod odchodu ze Slovenska špatné vztahy ve společnosti, v rodině a také ve škole. A pojďme také na hokej. Ani vedení 3-1 nestačilo české reprezentaci do 18 let k postupu do finále světového šampionátu. Svěřenci trenéra Jana Tomajka podlehli Švédům 3-4 po prodloužení a čeká je zápas o bronz proti Lotyšům. Ti prohráli v Trenčíně s domácím výběrem 0-1. Přímý přenos utkání Česko-Lotyšsko sledujte na ČT Sport dnes od 15 hodin. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
4: V Budějcích na čtyřech dvorech taky dneska od 10 dopoledne do 9 večer pokračuje Burger Street Festival, tak se stavte občerstvit a pak se vydejte na Sokolák. Tady se koná oblíbený běh Barvám neutečeš. Program je tu až do 4 odpoledne. Pro jižní Čechy Pavel Ferenčík.
5: Oldies Club Beran. Jediné pravé oldies v Budějcích na Žižkově třídě. Oldies Club Beran. Přijďte pařit v pátek a v sobotu na hity, co nikdy nestárnou. Oldies Club Beran.
3: Pokud tu máme nějaké labužníky už těch tropických teplot, tak se dneska dočkáte nejteplejšího dne zatím z celého roku. Bude jasno nebo skoro jasno, ale odpolední maxima 26 stupňů Celsia.
6: Dobré ráno, Leontýna trošku zaspala. Řekneme si o tom i za chviličku, já jsem dneska taková nemocinkatá, tak mi to odpuste, ale startujeme vysílání právě teď.
7: Hit Radio Faktor.

0: Hezké dobré ráno ještě jednou s vámi Leona a Filip, Lejček, Bejček, Cejček. Víkend startuje na Hit Radio právě teď. Já se omlouvám, jsem trošku nachlazená, protrpěla jsem si takovou hnusnou nemoc, nějakou virózku. Ještě k tomu byl úplněk, takže emoční bomby jedu. Ve znamení štíra, možná to někdo máte podobně. Dejte vědět, kdo vstáváte s námi na 777-937-777. A ty se na mě směješ, proč, Filipe?
1: Protože prostě chci. A já když chci, tak můžu a to se mi líbí. A i vy můžete mít, přátelé, skvělou náladu, protože to my chceme od vás na oplátku. No a kupte si nějaký ten opalovací krém na dnešek, protože jak jsme říkali, 26 stupňů Celsia, nepodceňte to. Já už jsem se stihl trochu spálit takhle ty moje kroužky pod očima a stačí opravdu hodinka a půl na tom sluníčku, tak
0: je to tak.
1: Prostě chraňte se před sluncem dnes.
0: Takže dneska bude opravdu krásně až 28 stupňů, příští týden 12, ale
1: no pozor,
0: to dáme.
1: 26, aby jsme to nepřeháněli zas.
0: Na Moravě 28 tady koukám.
1: Tak to na webu ČHMI nepíšu. Dej tam nějakou muziku. Ona se zase směje, má záchvaty smíchu, ale myslím si, že ten hlas není zas tak znát na to, že si včera nemohla mluvit. Tak kdybys to posluchačům neřekla, tak možná budou úplně s tím v pohodě.
0: To si nemyslím, protože já jsem včera byla úplně bez hlasu, občas mi to tady přeskakuje. Rýmu mám, takže všem nám, nastydlým, nemocným a taky alergikům, držíme palce, budeme hrát skvělou muziku, budeme soutěžit. Dneska toho tady máme fakt pro vás hodně, tak díky, že vstáváte s námi a napište nám na 777-937-777. Teď už Lady Gaga, Poker Face a taky Lucie se svou Marií. Hezké ráno.

0: Kapela Lucie se svou Marií, hezké dobré ráno, 3 minutky po 7:45, to je aktuální čas. Máme 2. května. Tak co, líbali jste se včera? Filipe, pod tou rozkvetlou třešní, políbil si svou markétku?
1: Já jsem byl sportovat včera a když jsem přijel domů, tak žádnou třešeň jsem neviděl už.
0: Tak ne, aspoň na mobilu, ne?
1: Ne, já jsem opravdu takový jako nímant, kdo nás poslouchá díl, tak už zná. Já ani dokonce tyhle ty zvyky prostě nedodržu, jo. To znamená, že doufám, že vy jste si dali pusinku, protože viděl jsem, byl to plný Instagram, Facebook, ale já prostě jsem zvyklý, nemusím dělat to, co jako dělají ostatní.
0: Já jsem taky nikomu pusinku nedala,
1: protože já mám takovou, jo, byla nemocná, ale
0: pšikací pusinku, tak abych někoho nenakazila.
1: Ale jinak by si šla pod třešeň.
0: Hele, já to nějak neprožívám, buď taky jo, ne. Buď ne, prostě my si dáváme pusy kdykoliv prostě chceme.
1: Jsme se sešli tady výborně, ctíme ty tradice, veď hodně.
0: Ale naši posluchači se hodně líbali podle toho, co nám tady píšou, nebo nám tady píše taky Markétka, nevím, jestli ta tvoje zrovna.
1: To

0: Ahoj, Leonko, dneska jsem se taky nevyspala, protože ten úplněk ve štíru, to jsem já, tak jsem se vůbec nevyspala. Úplně ti rozumím, protože já jsem taky štírka, takže na mě ten úplněk neuvěřitelně funguje. Tak mám dobrou zprávu pro nás úplňkový, protože nás čeká ještě jeden, a to 31. května. Tak si držme palce, za chviličku Maroon 5, Cardi B, Benazi Bros nebo Benson Boone a taky ranní update s naším Filipkem.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrozny bílé bezsemenné, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že toto pondělí mají 20% slevy.
5: Přesně. Je skvělé, že v pondělí mají 20% slevu úplně na vše. Stačí, že máme jejich slevovou kartu Prior a hned máme toto pondělí všechno o 20% levnější.
4: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
5: Tak si pojďme užít nákupy s 20% slevou.
6: Prior je tady totiž pro vás.
7: Užijte si den plný pohybu i pohody v parku Hluboká. Nejlepším místě pro relax a zábavu v jižních Čechách. Minigolf, lanové centrum, plážový volejbal, vodní atrakce i nové hřiště pro děti. K tomu skvělé jídlo a chill zóna. Park Hluboká. Místo, kam se budete chtít vracet.
8: Otevřeno každý den.
7: www.parkhluboká.cz
8: www.parkhluboká.cz.
9: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelenfest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
10: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 2. května. České Budějovice, Sokolský ostrov. Dvě trasy, tvoje tempo, barvy všude. Barvám

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ranní update.
1: Krásné ráno. Rakouská cukrárna v Linci zavedla do svých ceníků neobvyklou položku. Poplatek za umytí sklenice. Zákazníci za tuto službu zaplatí v přepočtu 17 korun. A majitelka podniku Krok obhajuje vysokými náklady na energie, vodu a práci personálu.
2: A to si může jen tak takhle jako nastavit sama.
1: Já nevím, no tak nemusíš tam chodit, ale přijde mi to divný, přeci to nebudeš pít ze skleněných, teda ze špinavých sklenic, že jo, nebo kelímek by si
2: tak třeba v Itálii mají taky automaticky nastavený dýško už vlastně k celkové částce účtenky.
1: No, ale tak vypadá to líp, než za to, že ti umyjou sklenici. No a další věc tady mám, která by se určitě líbila i v Česku, tedy aspoň mně. Švýcarská obec zakázala používání sekaček na trávu v neděli, aby zajistila obyvatelům absolutní klid. Nařízení se týká nejen spalovacích motorů, ale překvapivě i moderních a velmi tichých robotických strojů. Místní radnice k tomuto kroku přistoupila po sérii stížností na neustálý hluk během volných víkendů. No a amatérský fotbalový zápas v rakouských Alpách musel být přerušen kvůli stádu místních krav. Zvířata se rozhodla, že čerstvá tráva na hřišti je ideálním místem k jejich odpolednímu odpočinku. Rozhodčí se marně snažil situaci vyřešit, krávy ale na jeho pokyny ani hlasitou píšťalku nereagovali. Po půlhodinovém čekání fotbalisti prostě Šmitec, Basta šli na bratwurst a prostě fotbal se nedohrál.
2: Bú. Sleeping in my car, právě teď rok se taky Shakira, její Zoo, a Sigala a James Arthur. Tohle a ještě mnohem více muziky, tak hezké dobré ráno.

0: Hezké dobré ráno, doufám, že se máte krásně, skládáte básně. Jak se říká, včera byl pozdní večer, pozdní máj. Večerní máj byl lásky čas, kde hrličin hlas zval ku lásce, nevím.
1: Ty jsi nějak rozjela, poetik. No já určitě tyhle ty básničky.
0: Tak včera byl první maj, podle toho, co nám naši posluchači píšou, tak se všichni pusinkovali, užívali si nádherného jarního dne. Dneska bude téměř letní den, tak opatrně, pijte hodně vody, natírejte se krémem, protože budete jinak spálení jako Filip Lejček. My vám k tomu budeme hrát spousty skvělé muziky a hlavně dneska pro vás máme voucher na 5000 od Slevomatu. Máme pro vás narozeninovou ruletu s nezapomenutelným zážitkem. Hity na přání k vaření, prostě je tady toho dneska pro vás strašně moc.
2: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich vydělá?

0: celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
2: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
3: A tava!
4: Přichází Vinnetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
5: Půjčovna a servis stavebních strojů na Okružní ulici v Českých Budějovicích vám nabízí pronájem pásových rypadel a veškeré stavební a bourací techniky. Více na PAS.cb nebo přímo u nás na půjčovně. PAS. Jsme tady pro vás zas.

0: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
1: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
2: No jaké bys chtěla?
1: No přece ty z Baumaxu.
2: V Baumaxu interiérové dveře Prestiž, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
1: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
4: Hey, this is Ava Max. All the hits.
5: On air.
4: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Krásné sobotní ráno, je minuta po osmé a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Nástupní plat 50 tisíc korun slibuje vláda ve svém programovém prohlášení policistům, celníkům, hasičům, vojákům i příslušníkům vězeňské služby. Šéfové městských policií se ale bojí, že kvůli tomu přijdou o své lidi a budou mít problém s náborem. Peněz jim totiž mohou nabídnout výrazně méně. Svaz obecních a městských policií připravil návrh nového zákona o obecní policii a teď bude čekat na připomínky třeba ministerstva vnitra. Radnic, které chtějí městskou policii, přitom přibývá. Letošní březen a duben byly v Česku nejsušší za více než 60 let, uvádí aktuální data meteorologů. Extrémní srážkový deficit trápí zejména zemědělce, kteří už se nyní obávají o úrodu i stav spodních vod. V mnoha regionech klesají hladiny řek na minimum a odborníci varují před rizikem nedostatku pitné vody. A pojďme také na sport. Jako třetí hráč historie postoupil do finále na 5 turnajích Masters v řadě. Ital Jannik Sinner přehrál v semifinále turnaje v Madridu Artura Fise z Francie 6-2 a 6-4. V Madridu postoupil Sinner do finále poprvé a zahraje si tak o titul i na posledním z 9 turnajů Masters. Trofej mu vedle Madridu chybí už jen z Antuky v Římě, kde ve finále v loni neuspěl. Finále 4 hry si ve španělské metropoli zahraje Kateřina Siniaková spolu s Američankou Taylor Townsendovou. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Úderem 3. odpoledne si dojďte do Velkých Skalin. V pohádkovém lese chystají čarodějnické odpoledne plné zábavy pro děti. Čeká nás tu strašidelná stezka, dětská diskotéka, malování na obličej a taky fotokoutek. Děti do 1 metru mají vstup zadáčo. Pro jižní Čechy Pavel Ferenčík.
8: Oldies Club Beran. Jediné pravé oldies v Budějcích na Žižkově třídě. Oldies Club Beran. Přijďte pařit v pátek a v sobotu na hity, co nikdy nestárnou. Oldies Club Beran.
6: Grily, plavky, bazény, šortky, trička, tohle všechno dnes můžete vytáhnout, protože bude jasno nebo skoro jasno. A rtuť teploměru se zastaví až na 26 stupních Celsia.
9: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady
10: Víkend
9: s Hitrádiem a Leonou Děnděši.
11: Hezké dobré ráno, 8:05. Vítáme vás u víkendového vysílání v plné parádě. Leona, Filip s vámi, pokračujeme dál, protože před námi je samozřejmě spousty skvělých hitů. Ale taky budeme rozdávat voucher na Slevomat na 5000. Taky narozeninovou ruletu budeme roztáčet, hrát hity na přání, k vaření. Prostě dobrá nálada se éterem bude linout až do 13. hodiny. Tak pokračujeme.
9: Hit Radio Faktor.

0: Hezké, dobré sobotní ráno 2. května, aktuální čas 8 hodin 11 minutek. Díky, že posloucháte s námi a pojďme si připomenout jednu z nejdůležitějších hereckých osobností, která zítra oslaví neuvěřitelných 95 let. Napadá tě, kdo by to mohl být?
1: Napadá mě Křemílek a Vochomurka.
0: Je to tak. Dámy a pánové, Jiřinka Bohdalová bude mít 95. narozeniny. Její hlas odchoval v pohádkách nás všechny, to si troufnu říct na 100%. Je to prostě paní Křemílková, Vochomurková, Rákosníčková, malá čarodějnicová a tak dále a tak dále. Takže jestli je někdo živoucí legendou českého filmu, tak je to právě ona. Takže Bohdalko, zítra hlavně zdravíčko, protože my vás milujeme. A vás taky, naše posluchače. Linkin Park, DMT Nesmešin právě teď pro vás. Jo.

0: Luis Capaldi, Survive, Hit Radio stále s vámi 3 minutky po 8:45. Hezký dobrý den, ještě krásnější vstávání pravou nohou do toho nového dne. Pojďme se podívat, co nás čeká a nemine dál, ještě předtím, než si o 8:30 dáme ranní update, tak tam hodíme Avril Lavigne, nebo Disturbed, The Sound of Silence, a nebo taky tuhle skvělou pecku. Michael Jackson.
1: No teď je onem dokonce hraný film v kinech, trhá to rekordy. Dokonce první víkend jen v severoamerických kinech to vydělalo přes 2 miliardy korun.
0: To je neskutečný, takže kdo jste ještě tenhle film neviděl, rozhodně zajděte, my se s Fildou chystáme taky. No a They Don't Care About Us si dáme za moment z éteru Hit Radia. Hit Radio.
2: Budějce, vezeme vám burgery. Kam? Do 4 dvorů. Kdy? Od pátku 1. do neděle 3. května. Víc programů, víc.

0: soutěží víc zábavy, víc burgerů z celého Česka. Tak doražte, těšíme se na vás. OC4 Dvory, váš dobrý soused.
1: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích?
3: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
2: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
5: firmanazážitky.cz.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ranní update.
1: Krásné ráno. Známý influencer strávil 24 hodin v zapnuté lednici, aby otestoval svou psychickou odolnost. Celý pokus vysílal živě na internetu, kde ho sledovali statisíce lidí s velkým napětím i obavami. Přestože byl pod dohledem lékařů, mnozí fanoušci ho v komentářích ostře kritizovali za zbytečný hazard. Dítě na pískovišti v Dánsku objevilo vzácnou...
2: Na čem? Na pejskovišti?
1: Pískovišti.
2: Ty jsi řekl pejskovišti.
1: Klidně si to potom pustíme zpátky,
2: pojď.
1: Jo? Nezdržuj mě, na pískovišti v Dánsku objevilo vzácnou středověkou minci. Jejíž historická hodnota je obrovská. Chlapec si původně myslel, že našel jen starý knoflík. Jeho otec si ale hned všiml unikátní ražby, no. Ale nedostali za ní nic, protože poputuje do muzea. Tak možná nějaké malé nálezné. Pískovišti. No a zapomenutá vesnice ve Španělsku zcela zrušila peníze a úspěšně se vrátila k výměněnému obchodu. Obyvatelé si mezi sebou mění potraviny, oblečení i řemeslné služby bez použití bankovek či karet. Podle starosty tento systém upevnil sousedské vztahy a lidé jsou v komunitě nyní šťastnější. Experimentu si začínají všímat i ekonomové, kteří zkoumají jeho dlouhodobou udržitelnost. Tak co tomu říká, že by nebyly peníze najednou?
2: Já si myslím, že to stejně jednou přijde, že bude něco jiného.
1: Jo? Víš, jako že by ti soused třeba vyměnil kola na autě a ty bys mu třeba umyla okna. Výměnný obchod.
2: Barter za barter.
1: Ano.
2: Služba za službu.

0: 9:15 za minutku, sobota 2.5. Hezké dobré ráno, za pár minutek už dopoledne. Tak po 9. hodině budeme roztáčet kolo narozeninové rulety. A dneska tam máme zážitek pro dvě osoby, takovou hezkou netradiční prohlídku Prahy s virtuální realitou. Tak to spojit s nějakým krásným výletem, protože počasí nám bude přát. Tak kdo dneska bude mít to štěstí? Dobře pozorně poslouchejte a jakmile uslyšíte mou výzvu, abyste volali, tak potom volejte. Do té doby Jay-Z, Shabuzi, Miley Cyrus a nebo Damiano David.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrozny bílé bez semene, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
4: Užijte si den plný pohybu i pohody v parku Hluboká. Nejlepším místě pro relax a zábavu v jižních Čechách. Minigolf, lanové centrum, plážový volejbal, vodní atrakce i nové hřiště pro děti. K tomu skvělé jídlo a chill zóna. Park Hluboká. Místo, kam se budete chtít vracet.
5: Otevřeno každý den.
4: www.parkhluboká.cz
5: www.parkhluboká.cz
6: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 2. května. České Budějovice, Sokolský ostrov. Dvě trasy, tvoje tempo, barvy všude. Barvám neutečeš.cz.
7: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že toto pondělí mají 20% slevy.
1: Přesně. Je skvělé, že v pondělí mají 20% slevu úplně na vše. Stačí, že máme jejich slevovou kartu Prior a hned máme toto pondělí všechno o 20% levnější.
0: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
1: Tak si pojďme užít nákupy s 20% slevou.
2: Prior je tady totiž pro vás.
3: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
4: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
5: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.

0: On Air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Krásnou sobotu, je přesně 9 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Dobrovolníci na Brněnsku a v blízkém okolí v posledních letech každoročně zachrání desítky srnčat, které by jinak uhynula při sečení luk. Používají k tomu drony s termokamerami, které ukrytá srnčata zavčas odhalí. Jen loni takto díky jejich činnosti přežilo přes 150 mláďat. Jízdní kola a elektrokola patří mezi nejčastěji kradené věci ve veřejném prostoru. S rostoucí hodnotou kolů, zejména elektrokol, přitom nejde o drobné ztráty, ale často o desítky tisíc korun. Kolo se může poškodit nebo i způsobit škodu jiným, třeba po pádu z nosiče na autě. Proto se vyplatí na začátku sezony vzpomenout i na správné nastavení pojištění. Hokejisté Bostonu končí v letošním playoff NHL po domácí prohře s Buffalem 1-4. Ani branka Davida Pastrňáka po asistenci Pavla Zachy neodvrátila vyřazení Bruins, kteří sérii ztratili poměrem 2-4. Sabres se tak radují z postupu do dalšího kola, zatímco pro elitní české útočníky sezona v zámoří definitivně končí. Do čtvrtfinále postupuje i Tomáš Hertl, který hraje za Vegas Golden Knights. Naopak playoff končí i pro Karla Vejmelku, chytajícího za Utah Mamuc. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
3: Muzeum čokolády a marcipánu v Táboře v sobotu patří festivalu čokolády. Na své situ přijdou nejen děti, ale taky dospělým. Čeká nás tu třeba čokoládová řeka, tesání soch z čokolády nebo workshopy pro všechny věkové kategorie. Další tipy najdete u nás na webu. Pro jižní Čechy Pavel Ferenčík.
4: Oldies Club Beran. Jediné pravé oldies v Budějcích na Žižkově třídě. Oldies Club Beran. Přijďte pařit v pátek a v sobotu na hity, co nikdy nestárnou. Oldies Club Beran.
2: Všichni, kdo čekali na ty správné teploty na koupání, grilování, opalování a procházky v teplu, tak se dočkali, protože dnes bude jasno nebo skoro jasno. No a nejvyšší teploty až 26 stupňů Celsia.
5: Štěstí na šest písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děndější na Hit Radio.
6: Hezké dobré dopoledne, 9:04. Dneska bude nádherné počasí, tak si ho užijte úplně naplno na zahrádkách, někde v relaxu, opalovačky, grilovačky, prostě však už to znáte. Hlavně, jak říkal Filip, nezapomeňte se namazat, ale ne tím alkoholem, prosím vás, jo? Nějakým tím krémem a možná se posypejte grilovacím kořením, ať se pěkně propečete do zlatova. Každopádně narozeninová ruleta nás čeká v této hodince, tak jakmile zazní moje výzva, vyťukávejte 800 937 937 a bude to brzy. Teď se trošku schladíme. On My Head, Dan Barta.
7: Hit Radio Factor.

0: Milovníci proseka stala se velká tragédie. V Británii totiž měli nehodu dva kamiony a obětí se stalo 20 tun rozbitého proseka. Slyšíš to? 20 tun.
1: To je hrozný. To by bylo vlastně...
0: 50 tisíc láhví.
1: No, to by mi vystačilo do konce života. Asi počítám, no možná na těch posledních 5 let, jestli předpokládám, že tady budu do 80, by to nestačilo.
0: 50 tisíc momentů, kdy si někdo mohl přiťuknout na rande, na novou práci, nebo prostě jen tak, že přežil prostě pondělí, co si budem. Tohle je největší tragédie v dějinách logistiky, protože 50 tisíc lahví přišlo o svůj takový ten smysl existence bez jediného přípitku, chápeš to?
1: Na druhou stranu to možná taky zachránilo pár bolehlavů, protože přece jenom, když si ty proseka dáš dvě, trošku tě to ujede takhle v létě. Tak to nemusí být úplně dobrý ráno, takže můžeme to vzít jak z té pozitivní, tak negativní stránky věci.
0: A taky pozor na to, aby hasiči neměli trojku v žíle jen z těch výparů u uklízení skla, že jo, co si budem. Teď už jdeme hrát David Guetta, Sia, She Wolf, tak buďte s námi a narozeninová ruleta se blíží.

0: Dvě minutky po čtvrt na deset, hezké dobré dopoledne. Narozeninová ruleta se bude roztáčet pro někoho z vás. Tak pokud máte ve svém okolí opět někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny, však už to znáte, tak volejte právě teď.
1: Máš už plány na jaro? Výlet na kole? Nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že toto pondělí mají 20% slevy.
5: Přesně. Je skvělé, že v pondělí mají 20% slevu úplně na vše. Stačí, že máme jejich slevovou kartu Prior a hned máme toto pondělí všechno o 20% levnější.
4: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
5: Tak si pojďme užít nákupy s 20% slevou.
6: Prior je tady totiž pro vás.
7: Užijte si den plný pohybu i pohody v parku Hluboká. Nejlepším místě pro relax a zábavu v jižních Čechách. Minigolf, lanové centrum, plážový volejbal, vodní atrakce i nové hřiště pro děti. K tomu skvělé jídlo a chill zóna. Park Hluboká. Místo, kam se budete chtít vracet.
8: Otevřeno každý den.
7: www.parkhluboká.cz
8: www.parkhluboká.cz

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Narozeninová ruleta se jde roztáčet pro někoho z vás právě teď. Tak já se ptám, koho pak máme na telefonu. Halo, halo, kdo je tam?
1: Ahoj, tady Lenka.
0: Ahoj Leni, odkud voláš?
1: Schodova od Karlových Varů.
0: Schodova od Karlových Varů. A jaký máte plány na dnešní den, víkend? Bude nádherně?
1: Bude nádherně a chci si zajet pro vnoučátka.
0: No tak to je krásný plán. Takže babička bude s vnoučátky.
1: Ano, přesně tak.
0: Skvělý. Kdo ve tvém okolí má narozeniny, Leni?
1: No zrovna v úterý právě měla dcera 28. dubna, jí bylo 33.
0: 28. dubna, já už to tady zadávám do našeho chytrého počítače. Tak a jdeme na pravidla. Zahrajeme ti tři hudební ukázky s datem 28. dubna pro tvou dceru, jak se jmenuje?
1: Taky Lenka.
0: Taky Lenka, takže pro Leničku, která oslavila narozeniny, budou to tři hudební ukázky, které ovládaly světové žebříčky hudebních hitparád v den narozenin tvé dcery Lenky a ty si prostě jednu z těch ukázek vybereš, pak jí to zahrajeme, jenom se nemůžeš k jednotlivým ukázkám vracet, chápeme?
1: Ano, chápeme.
0: A můžeme roztáčet?
1: Ano.
0: Tak jdeme na to, Leni.
1: Super.
0: Král popu, Michael Jackson, Billie Jean. Chceme nebo ne?
1: Ještě budeme točit.
0: Dobře, roztáčíme kolo po druhé. Girl band Spice Girls a jejich song Mama.
1: Tak ten necháme.
0: Že jo, ten je krásný, já si říkám, neholeni, já jsem ho dlouho neslyšela. Tak to možná bude maličko trošku pro mě ten song. Já ho mám strašně ráda a má nádherný text. Tak jsem ráda, že jsi z tohle vybrala a teď máš taky takový ten správný čas, aby si mohla sdělit své dceři cokoliv máš na srdíčku. Pojď na to.
1: Tak milá Leničko, já ti přeju co nejvíc zdravíčka, štěstí, lásky. Ať ti všechno vychází. Moje vnoučátka, ať jsou taky zdraví. Jsou to její dětičky.
0: Vnučky nebo vnuky?
1: Tak první je vnučka, Vendulka, a potom je vnouček Vojtíšek.
0: Vojtíšek, to je krásný, tak si užijte krásné odpoledne. A
1: děkujeme.
0: Samozřejmě neodejdeš s prázdnou, protože my tady opět od našeho partnera firmy na zážitky máme i něco pro tebe a tvůj doprovod, je to pro dvě osoby. Tak když si uděláte takový hezký výlet do našeho hlavního města, do naší krásné metropole, tak je tady netradiční prohlídka Prahy s virtuální realitou a stojí to opravdu za to.
1: Dobře, už se těšíme teda.
0: Tak nám vydrž na telefonu, Leni, ať ano. Taky víme, kam to poslat. Doufám, že si to užiješ, můžeš se podívat nejen ty, ale i naši posluchači na web firma na zážitky, co všechno tam nabízejí, je tam široká škála všeho chuť. No a song Spice Girls, Mama, posíláme právě teď za tebou.
1: Děkuju.
0: Měj se krásně, ahoj.
1: Taky, krásný den.

0: Spice Girl, song Mama. A my bychom poprosili naši posluchačku Lenku z Chodova, nebo kousek od Chodova, která vyhrála a vytočila si narozeninovou ruletu, aby nám opět zavolala, protože nám nechtěně asi položila telefon. A my vlastně nevíme, kam ten voucher poslat. Takže Leničko, pokud nás slyšíš, zavolej na 800 937 937 právě teď a my posíláme tuhle hudební novinku.
1: Tohle vám hrajeme nově.

0: Katy Perry, Hot and Cold. Tohle jsme vám hráli z Eteru Hit Rády a pokračujeme dál za moment Rose Bruno Mars, jejich Apathé, nebo taky Rihanna, California King Bad a spousty dalších skvělých hitů. A nezapomeňte, že po 10. hodině tady ještě pro někoho z vás máme voucher na 5000 od Slevomatu, takže máte se na co těšit. Poslouchejte.
1: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla.
2: A zprávy od babičky a dědy?
1: To je content bez filtru.
2: Co takhle na nich vydělat?
1: Napiš nám na web tu nejvtipnější zprávu, kterou ti poslali prarodiče
2: a vyhraj v pátek nákup na víkend za 10 000.
1: A ve finále 4 prémiové smartfony pro celou rodinu.
2: Zprávy v rodině jsou občas bizár.
1: Tak na nich vydělej.
3: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko Albert s apkou litr za 8,90. A Solicello Prosecco Frizzante 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 22.4.
5: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
6: Tak hurá na Vysočinu.
5: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
6: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
5: Skály a vyhlídky, co berou dech.
6: Rybníky, jezera i koupaliště.
5: Aktivní zábava i adrenalin.
6: A naposilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
5: Vysočina má co nabídnout.
6: Stačí si jen vybrat.
5: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
7: Oblíbená restaurace Gateway of India otevírá novou pobočku v Géčku v Českých Budějovicích. Pravá indická kuchyně, kterou jste si oblíbili u piaristického náměstí. Autentické chutě, vůně koření a pohodlí nákupního centra v jednom. Gateway of India už od 13. května. Nákupní centrum Géčko.

0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrozny bílé bez semene, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
3: Vínečko, pohoda.
2: A slimáci jsou taky fuč.
3: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
2: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: XXXL Shopping Mania je v XXX Lutz České Budějovice. Sleva 30% na spoustu nábytku a bytových doplňků. XXX Lutz, ten s tou červenou židlí.
1: On Air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Krásnou sobotu, je přesně 10 hodin a s ní další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Americký federální odvolací soud dočasně pozastavil zasílání potratové pilulky Mifepriston poštou. Informovali o tom v noci na sobotu agentury Reuters a AP. Takový krok by výrazně omezil přístup k tomuto hojně využívanému léku v celé zemi, a to zejména ve státech, které potraty zakazují. Soud požaduje, aby se pilulka vydávala pouze osobně ve zdravotnických zařízeních. České firmy se potýkají s nedostatkem lidí, přesto je pro 5% z nich překážkou už věk nad 40 let. U 60-tníků pak odmítá spolupráci dokonce pětina zaměstnavatelů. Důvodem jsou nejčastěji obavy z nižší motivace nebo chybějících digitálních dovedností, a to i v oborech, kde lidé se zkušenostmi zoufale chybí. Kvalifikaci na sprint velké ceny Formule 1 v Miami vyhrál úřadující mistr světa Lando Norris z McLarenu. Britský jezdec porazil o 222 tisícin sekundy lídra šampionátu Itala Andreu Kimio Antonelio z Mercedesu. Třetí byl Norrisův týmový kolega Australan Oscar Piastri. Sobotní sprint se pojede od 18 hodin, o 4 hodiny později přijde na řadu kvalifikace na hlavní závod. Velká cena Miami odstartuje v neděli od 22 hodin. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
4: V Budějcích na čtyřech dvorech taky dneska od 10 dopoledne do 9 večer pokračuje Burger Street Festival, tak se stavte občerstvit a pak se vydejte na Sokolák. Tady se koná oblíbený běh Barvám neutečeš. Program je tu až do 4 odpoledne. Pro jižní Čechy Pavel Ferenčík.
5: Oldies Club Beran. Jediné pravé oldies v Budějcích na Žižkově třídě. Oldies Club Beran. Přijďte pařit v pátek a v sobotu na hity, co nikdy nestárnou. Oldies Club Beran.
3: 2. květen 2026 bude prozatím nejteplejším dnem letošního roku. Bude jasno nebo skoro jasno a teploměry se zastaví až na 26 stupních Celsia.
6: Štěstí na 6 písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
7: Hezké dobré dopoledne, 4 minutky po 10. sobota 2. května. Doufám, že se máte krásně. Podle toho, co nám píšete, tak asi jo. Dneska vás čeká nádherný slunečný den. My se vám postaráme o playlist, tak Ed Sheeran letí za vámi právě teď.
6: Hit Radio Faktor.

0: Tak nějak málo tančím, kapela Krištof, 9 minutek po 10. Hezké sobotní dopoledne. A my pro vás máme super, čuper, truper dobrou zprávu, protože vy milujete devadesátky. Vy milujete retro víkendy. A on se zrovna jeden takový blíží už příští týden, kdy vlastně v pátek máme také volno. Takže to odpálíme rovnou v pátek a budeme hrát sami skvělý hity. Jako je třeba tohle.
1: Baby, yeah, baby.
0: A nebo, pozor, co tohle?
2: Mark Wahlberg.
0: Baby. A teď.
2: Ice, ice, baby.
0: A nebo, co tohle? Sex on the beach na pláži třeba, co? Tak tohle a ještě mnohem více devadesátkových hitů. Už od příštího týdne, pátek, sobota, neděle, v kuse, non-stop. Já vám říkám, to bude taková retro jízda, že se společně vrátíme do minulosti. No a pojďme si připomenout takový ten český boyband, který v těch devadesátkách ovládal naše životy, naše nálady. My ženy, dívky, holky jsme je milovali. Jejich plakát nám nesměl chybět v dětském pokojíčku.
2: Já taky jsem je miloval. A co jako?
0: Lunetik, máma, právě teď taková ochutnávka, co o retro víkendu můžete slyšet.

Jste malý dítě a pořád si jen hrál. Vzpomínáš, jak říkala své pohádky, který jsem miloval. Předtím, než s ustranou tváří chodila spozdě spát. Život jen utíkal a já pochopil, koho na světě mám nejvíc rád. Jsi to ty, mami.

0: Co byste, přátelé, kamarádi, řekli tomu, kdybychom tady pro vás měli ještě jednu takovou narozeninovou ruletu? A kdybyste třeba nevěděli, kam na výlet, na večeři nebo za odpočinkem, tak mrkněte na partnera naší narozeninové rulety pro dnešní den. To je vlastně narozeninová ruleta číslo 2. Tak je to Slevomat. To znamená, že tam najdete tisíce zážitků pro každého, od wellness pobytu, dovolených, přes skvělé restaurace až po masáže, adrenalin a tak dále a tak dále. No a my tady pro někoho z vás máme voucher na Fittipaldi
1: 5 000 korun. A za to už se teda dá pořídit zážitek, cokoliv budete chtít.
0: A nebo se slevou velkou, že jo, tam máš prostě dražší zážitky, šoupneš tam 5 000 voucher a už tě to vyjde třeba na 2. Takže přátelé, kamarádi, volejte 800 937 937, podmínka je jasná. Musíte mít ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny. Tak volejte právě teď 800 937 937.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden krajanka, smetanový desert, různé druhy za 12,90. Snack It, Cabanos Favorite, 85 gramů za 24,90. A Persil, prací gel nebo prášek, různé druhy za 429,90. Až do 5. května. Kaufland.
3: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
4: A tava!
5: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
6: Exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 2. května budeme v Táboře v kulturním centru Univerzita. Happyplant.cz

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Takhle chutná sobotní dopoledne z éteru Hit Rádia In My Head. A my cítíme s Fildou v kostech, že pro někoho z vás budeme roztáčet druhou narozeninovou ruletu dnešního dne, kde pro někoho z vás máme nejenom vlastně hit, který si vytočíte, ale taky voucher v hodnotě 5 000 korun. Narozeninová ruleta číslo 2 pro ten dnešní den. Tak komu uděláme radost? Halo, halo, koho máme na telefonu?
1: Ahoj, tady Jana.
0: Dobré dopoledne, Janičko. Odkud voláme?
1: Volám z Krupky.
0: Z Krupky?
1: Z Krupky.
0: Jo, z Krupky. Jaké tam máte počasí dneska v Krupce?
1: No, úplně nádherný. Už jsme byli s kamarádkou na balkonku na kafíčku.
0: To je krásný.
1: A teď bych jí právě chtěla popřát narozeninám.
0: Dobře, nebudeme říkat věk, protože to se nesluší. Každopádně my ženy mládneme, že jo, to o tom žádná.
1: No, už to právě moc slavný není, ale ona má tolik elánu, že ji ho můžu někdy závidět, takže ten věk na ní není vůbec vidět.
0: To je skvělý, Janičko. Pravidla asi známe, víte, potřebujeme to datum narození teda znát.
1: 2. května.
0: 2. května, takže přímo dneska.
1: Mm-hmm.
0: To je skvělý, tak už to tady zadáváme. Tak a teď přijdou 3 hudební ukázky s datumem 2. května. Vy si jedno z nich vyberete. Nemůžeme se k jednotlivým ukázkám vracet, to určitě víte, pokud nás pravidelně posloucháte. Automaticky bychom potom hráli tu 3. Takže můžu roztáčet narozeninovou ruletu?
1: Ano.
0: Tak roztáčím kolo právě teď. Ještě teda ty pravidla bychom si měli zopakovat znova. Já jsem si to tady špatně pomačkala, ale to vůbec nevadí. Pravidla jsou o toho, aby se někdy porušovala, co si budem. Takže ty jsem vám sdělila, tak roztáčíme doopravdy teď, jo?
1: Ano.
0: Osmdesátky, devadesátky, Crowded House, Don't Dream It's Over.
1: Jo, to je dobrý, to se jí bude líbit. Já jsem úplně zapomněla říct, že kámoška se jmenuje Zuzka. Aby teda opravdu věděla, že to je pro ní.
0: No tak skvělý, takže vybíráme teda tuhle hudební ukázku, nebudeme pokračovat dál. Uh-huh. Dobře, Janičko. Tak teď můžete vlastně Zuzce sdělit cokoliv máte na srdci. Dneska už jste si dali kafíčko, tak jí můžete takhle skrz éter Hit Rádia ještě popřát.
1: No tak já už jsem jí to vlastně všechno řekla, protože jsem netušila, že jí budu přát ještě přes rádio, ale hlavně tu dobrou náladu, no. To je nejdůležitější asi.
0: My se tady s Filipem přidáváme, hlavně to zdravíčko posílá celé Hit Rádio.
2: Všechno nejlepší.
1: Ano, moc krát děkuju.
0: No a aby toho nebylo málo, tak samozřejmě, to už bude na tobě, Janičko, jestli si to necháš pro sebe, nebo to dáš své kamarádce, protože my tady máme 5 000 korun od Slevomatu, takže kam na výlet, na véču, za odpočinkem.
1: Wow.
0: Můžeš mrknout na web slevomat.cz, stejně tak i naši posluchači. A je tam toho strašně moc. Pobyty, wellness, masáže.
1: Mohli se Zuzkou na něco mrknout teda
0: dohromady. Na něco dobrýho třeba, do nějaké restaurace si zajít, užít si spolu nezapomenutelné zážitky nebo dárky, které vlastně potěší každého.
1: Tak to je pecka. Moc krát děkujeme.
0: Takže, no my děkujeme, my gratulujeme, děkujeme Slevomatu, že máme taky partnera narozeninové rulety pro dnešní den. Voucher na 5 000 korun. Vydrž nám na telefonu, ať taky víme, kam to poslat. No a teď už vybranou píseň posíláme tobě a taky tvojí kamarádce. Užijte si krásný den, ahoj.
1: Díky moc, ahoj.

0: Hezké dopoledne, z éteru Hit Rádia Luis Capaldi, před námi Khaled, Kateřina Marie Tichá, nebo taky Black Eyed Peas, Where is the Love? Tak láska je všude kolem nás, to víme, užívejte si toho dnešního dopolka, ale taky přichází 11. hodina a to znamená hity na přání k vaření. Takže nám pište svoje hudební přáníčka právě teď na 777-937-777 nebo můžete na můj Instagram Lea Giongiosi, kdybyste chtěli, tak i Filip Lejček má Instač. A budeme rádi, když s námi budete i na sociálních sítích a my vám zahrajeme to, co si budete přát. Tak buďte s námi a v 11 hodin je to jenom podle vás.
1: V Ternu od pátku do pondělí v akci. Jupí sirup 3 litry za 139,90. Farmářské špekáčky 100 gramů za 12,90. Ryze české Terno.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrozny bílé bezsemené kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích?
6: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak ho nem, ať vám neuletí!
6: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
5: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
8: firmanazážitky.cz.
9: Půjčovna a servis stavebních strojů na Okružní ulici v Českých Budějovicích vám nabízí pronájem pásových rypadel a veškeré stavební a bourací techniky. Více na PAS.cb nebo přímo u nás na půjčovně. PAS. Jsme tady pro vás zas.
10: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 2. května. České Budějovice, Sokolský ostrov. Dvě trasy, tvoje tempo, barvy všude. Barvám neutečeš.cz.

0: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz. Under Armour
1: makes you better. Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj na underarmour.cz.
2: Exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 2. května budeme v Táboře v kulturním centru Univerzita. Happyplant.cz.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: Krásnou sobotu, je přesně 11 hodin a jsou tu další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Velryba Timmy, kterou se tento týden podařilo vyprostit z mělčiny na severu Německa, je už zpět ve volné přírodě. Posádka nákladního člunu ji úspěšně vypustila do vln severního moře, což potvrdili i aktuální záběry z dronu. Přestože místo návratu nebylo tam, kde záchranáři původně plánovali, zvíře je podle všeho v naprostém pořádku. Na obzoru byly totiž krátce po vypuštění jasně vidět typické velrybí výdechy, které jsou důkazem, že Timmy žije. Lidem nad 80 let by se od příštího roku mohlo každých 5 let zvyšovat důchod o 500 korun. Návrh vládní novely počítá s pravidelným přilepšením v 80, 85 i 90 letech, přičemž při stovce by k penzi přibyla 1000 koruna. Od roku 2028 se má navíc zrychlit valorizace a lidé pracující v důchodu získají vyšší zásluhový podíl o 1,5% ročně. Změny mají zajistit lepší úroveň nejstarším seniorům a zároveň ocenit ty, kteří v penzi nadále zůstávají profesně aktivní. Hokejové Kladno zahajuje velké posilování a hned ode dneška plánuje představit celkem 6 nových tváří. První ohlášenou posilou je útočník Filip Přikryl, který k Rytířům přichází po 4 letech strávených v Českých Budějovicích. Přikryl, který na jihu Čech naposledy plnil roli asistenta kapitána, má tak před sebou angažmá ve svém již 3. extraligovém klubu. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
6: Úderem 3. odpoledne si dojďte do Velkých Skalin. V pohádkovém lese chystají čarodějnické odpoledne plné zábavy pro děti. Čeká nás tu strašidelná stezka, dětská diskotéka, malování na obličej a taky fotokoutek. Děti do 1 metru mají vstup zadáčo. Pro jižní Čechy Pavel Ferenčík.
7: Oldies Klub Beran. Jediné pravé oldies v Budějcích na Žižkově třídě. Oldies Klub Beran. Přijďte pařit v pátek a v sobotu na hity, co nikdy nestárnou. Oldies Klub Beran.
5: Dnes očekáváme opravdu krásné počasí, bude jasno až skoro jasno a také maximum roku 2026, totiž až 26 stupňů Celsia.
8: Dneska nejsme v práci.
9: Dneska nejsme ve škole.
8: Dneska máme volno. S Hitrádiem a Leonou Děnděši.
10: A taky vám startují vaše nejoblíbenější hity na přání k vaření. Tak co dneska vaříte, pečete, smažíte, grillujete?
5: No, to bude dneska asi častá aktivita, protože jestli už jste chtěli koupit grill nebo máte od minulého roku, tak ho zažehněte, zkontrolujte prosím vás plynové bomby, pokud máte, aby vám ten plyn taky nedošel.
10: To křupavé masíčko, ježiš, to voní až sem. No a my vám k tomu budeme hrát. 777-937-777, hity na přání k vaření startují právě teď.
8: Hit Radio Faktor.

Hezké sobotní dopoledne, hity na přání k vaření jsou v plném proudu, jedeme, nezastavujeme, jsme tu pro vás až do pravého poledne, kdy vy určujete to, co budeme hrát. Píše nám tady Ondra, ahoj Lonko, moc rád tě slyším, i s tou rýmou zníš prostě skvěle, prosím tě, zahraj nám cokoliv si přeješ ty, ať je to veselý, ať nás to roztančí, protože my právě chystáme grilovačku, přijedou kamarádi a možná vytáhneme i ten bazén. Jste super, pozdravuj Filipa, mějte se krásně a zdravíme všechny posluchače Hit Rádia. To je strašně hezký, takže mám něco zahrát podle sebe, aby to bylo veselý, rychlý, tak co třeba tohle?

0: Hit Radio Faktor.
1: Kdo ví, jestli jsou na měsíci vůbec nějaký stopy, a proč kope kolem sebe, kdo se topí, jaký sval to zemí otáčí.

0: Posloucháte sobotní Hit Radio, hrajeme hity na přání k vaření. Pište si na 777 937 777 nebo taky na můj Instagram Lea Giongio, si občas kouknem i tam. A já věřím, že někomu z vás splníme to vaše hudební přáníčko. A hlavně nezapomeňte nám tam napsat, co dneska vaříte. I když ve většině českých domácnostech se dneska bude grilovat. Jojo.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio Faktor.
3: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
4: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
6: Co?
5: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
6: Proto.
5: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
7: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Jsou místa, kam nejdeš jen tak, ale kam se vracíš. Kde zní hudba všech žánrů, a každý si v ní najde ten svůj. Postřižinské slavnosti 7. až 9. května. Michal David, Morčata na útěku, Buty a další. Pohoda, klid a dobré postřižinské pivo. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Program na postřižinskazahrada.cz.
8: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Hity na přání k vaření pokračujeme, píšete nám jako tady Lenka. Ahojky Leonko, dnes slavíme narozeniny našeho drahého tatínka. Mohli bychom poprosit o písničku od AC/DC Dálnici do pekel. Přejeme všem krásný slunečný pátek, u nás bude oslava a pořádná grilovačka. Děkujeme moc. No jasně, tak jedeme právě teď.

0: Hit Radio, hity k vaření, pokračujeme dál. Před námi ještě spousty skvělých hitů. Lady Gaga, Walk the Moon, Miley Cyrus, o tohle všechno jste si napsali. Tak já doufám, že vám to udělá velkou radost a užívejte si toho dnešního dne naplno. Dobíjejte vitamin D baterky, jak se říká, a pozitivní energii. My se vám postaráme o to, aby vám dobře znělo v uších, aby se vám tančilo a měli jste ještě lepší náladu, než máte. O ten playlist pro ten dnešní sobotní den.
1: Hit Radio Faktor.
2: Zlepši si náladu.
3: Dopřejte si letos zahradu snů. Na Hit Radio Faktor hrajeme o zahradní soupravu Meran za 24 000 korun a každý den přidáme tisícovku na nákupy. Stačí se zaregistrovat na našem webu a mít po ruce telefon. Každý všední den voláme jednomu z vás. Správná odpověď a tisícovka je vaše. A v pátek ze všech přihlášených vylosujeme výherce hlavní ceny. Více na hitradiofaktor.cz.
2: Zahrada volá. Kvalitní zahradní nábytek, slunečníky i polstry. Vše na jednom místě. Prodej na Doppler trhové sviny. www.doppler.cz.
4: Oblíbená restaurace Gateway of India otevírá novou pobočku v Géčku v Českých Budějovicích. Pravá indická kuchyně, kterou jste si oblíbili u piaristického náměstí. Autentické chutě, vůně koření a pohodlí nákupního centra v jednom. Gateway of India. Už od 13. května. Nákupní centrum Géčko.
2: Užijte si den plný pohybu i pohody v parku Hluboká. Nejlepším místě pro relax a zábavu v jižních Čechách. Minigolf, lanové centrum, plážový volejbal, vodní atrakce i nové hřiště pro děti. K tomu skvělé jídlo a chill zóna. Park Hluboká. Místo, kam se budete chtít vracet. Otevřeno každý den. www.parkhluboká.cz www.parkhluboká.cz

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden kachní prsa nebo čtvrtky sous vide za 149,90. Captain Morgan skvělý na každou party za 299,90 a Purina One granule pro kočky nebo psy za 99,90. Až do 5. května. Kaufland.
1: Budějce, vezeme vám burgery. Kam? Do čtyř dvorů. Kdy? Od pátku 1. do neděle 3. května. Víc programů, víc soutěží, víc zábavy, víc burgerů z celého Česka. Tak doražte, těšíme se na vás. OC 4 Dvory, váš dobrý soused.
2: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: On air.
4: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Krásnou sobotu, jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. Nástupní plat 50 tisíc korun slibuje vláda ve svém programovém prohlášení policistům, celníkům, hasičům, vojákům i příslušníkům vězeňské služby. Šéfové městských policií se ale bojí, že kvůli tomu přijdou o své lidi a budou mít problém s náborem. Peněz jim totiž mohou nabídnout výrazně méně. Svaz obecních a městských policií připravil návrh nového zákona o obecní policii a teď bude čekat na připomínky třeba ministerstva vnitra. Radnic, které chtějí městskou policii, naopak přibývá. Dobrovolníci na Brněnsku a v blízkém okolí v posledních letech každoročně zachrání desítky srnčat, která by jinak uhynula při sečení luk. Používají k tomu drony s termokamerami, které ukrytá srnčata zavčas odhalí. Jen loni takto díky jejich činnosti přežilo přes 150 mláďat. 8 zápasy odstartuje o víkendu v první fotbalové lize nadstavbová část, která se bude hrát v Česku po 7. Vedoucí Slavia bude v sobotu v úvodu pětikolové skupiny o titul hájit v Liberci 8-bodový náskok v čele tabulky před Spartou a může udělat poslední krok na cestě k obhajobě titulu. Letenští přivítají Jablonec, třetí Plzeň bude hostit Hradec Králové. Poslední celek tabulky Ostravu čeká ve skupině o záchranu proti Mladé Boleslavi premiéra pod trenérem Josefem Dvorníkem. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Muzeum čokolády a marcipánu v Táboře v sobotu patří festivalu čokolády. Na své situ přijdou nejen děti, ale taky dospělým. Čeká nás tu třeba čokoládová řeka, tesání soch z čokolády nebo workshopy pro všechny věkové kategorie. Další tipy najdete u nás na webu. Pro jižní Čechy Pavel Ferenčík.
8: Oldies Club Beran. Jediné pravé oldies v Budějcích na Žižkově třídě. Oldies Club Beran. Přijďte pařit v pátek a v sobotu na hity, co nikdy nestárnou. Oldies Club Beran.
6: 2. květen nabídne nejteplejší den roku 2026. Bude jasno až skoro jasno a maxima se vyšplhají až na 26 stupňů Celsia.
9: Dneska nejsme v práci. Dneska nejsme ve škole. Dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děndější.
10: Hezké dobré odpoledne, nechte si právě chutnat, pokud obědváte nebo doděláváte. Je mi jasný, že většina z vás dneska má grilovačky, užíváte si toho dnešního dne, tak užívejte dál, pokud možno s námi pokračujeme, přehoupneme se přes to dopoledne. Teď už máme odpoledne. S vámi Lea Děndější do 13. hodiny, tak nezastavujeme a pokračujeme dál.
9: Hit Radio Faktor.

Hezké sobotní odpoledne, máme tady něco velkého, co potvrdila studie pro nás ženy. Protože ženy, které si jednou týdně kupují oblečení, jakékoliv a za jakoukoliv kačku, tak mají výrazně snížený level stresu. A já si myslím, že tohle funguje. Konečně utrácení na předpis, chápete to, holky? Lodičky nejsou lodičky, ale antidepresiva na podpatku, co si budem. A má to vlastně i takový logický aspekt. 1500 za terapeuta a nebo 2 kila za svetřík ze sekáče. No řekněte, a když jsou výprodeje? To nám je hned dobře, co? Snížený level stresu prostě funguje. Pod tohle se podepíšu všema deseti.

0: Žena zjistila, že stírací los nebyl vítězný, chápeš to?
1: No, takhle by to přesně mělo být, když chceš podvádět, takhle a být takzvaně, já jsem to chtěl říct, no tak řekneme to zvířátko svině, chceš být, no tak máš smůlu, že jo, los je falešný, nevyhráváš nic, nemáš přítele, ale na druhou stranu ten týpek aspoň tady zjistil, že měl vedle sebe nesprávnou osobu.
0: Je takže to dobrá tak, věc. Takže prostě díky bohu za falešný losy jednomu Italovi právě zachránili zbytek života.
2: Hit Radio Faktor.
3: Zlepši si náladu. Užijte si den plný pohybu i pohody v parku Hluboká. Nejlepším místě pro relax a zábavu v jižních Čechách. Minigolf, lanové centrum, plážový volejbal, vodní atrakce i nové hřiště pro děti. K tomu skvělé jídlo a chill zóna. Park Hluboká. Místo, kam se budete chtít vracet. Otevřeno každý den. www.parkhluboká.cz www.parkhluboká.cz.
4: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
2: Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio. Dneska máme krásný jarní den. To znamená, že je láska všude kolem nás. A pokud se někdo chystáte na rande, tak prosím vás, pánové, jestli vás čeká dneska nebo kdykoliv jindy v budoucnu první rande, tak pořádně na něj vypucujte svůj outfit. Protože 85% z nás žen zajímá na premiérové schůzce spíš to, jak je vlastně chlap oblečený, než jak je bohatý, co si budem. A my víme, na co si speciálně dát pozor. Takže my kontrolujeme takový to, jestli máte skvrny na oblečení, okousané nehty, jaké máte zuby, rozdrbané džíny, kalhoty bez pásku a na nohách jen tenisky bez ponožek a košile jen s krátkým rukávem. Tak co holky, ženy, je to pravda? Tak pánové, prosím vás, opatrně, my jsme v tomhle neskuteční pedanti. Teď už jdeme hrát další muziku.
1: Hit Radio Faktor.

0: Svítí slunce nad hlavou, posloucháte Hit Radio, sobota v plném proudu, nádherné počasí. Já se s vámi pro dnešní den loučím, vy si ten dnešní den užijte, dělejte to, co máte rádi, odpočívejte, pokud možno samozřejmě budeme rádi, když zůstanete na vlnách Hit Radia, my se vám postaráme o ten hudební playlist pro ten dnešní den. Užívejte si, já se jdu domů kurírovat s tou rýmičkou a zítra v 7 hodin ráno tady na značkách. Tak čau.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio Faktor.
1: Hit Radio.
2: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich vydělat? Napiš nám na web tu nejvtipnější zprávu, kterou ti poslali prarodiče a vyhraj v pátek nákup na víkend za 10 000. A ve finále 4 prémiové smartfony pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej.
3: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Slunečnicový olej Majola s apkou za 29,90. A Coca-Cola 1,5 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.4.
5: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 2. května. České Budějovice, Sokolský ostrov. Dvě trasy, tvoje tempo, barvy všude. Barvám neutečeš.cz.

0: I'm Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. U Drahonic na Strakonicku se vyšetřovala nehoda dvou osobáků, ke kterým musela vyrazit policie, ale v tuhle chvíli by už místo mělo být bez problému průjezdný. Další komplikace hlášený nemám, tak kdybyste o něčem věděli, tak vaše dopravní info volejte na číslo 800 800 101.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrozny bílé bez semene, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
4: No jaké bys chtěla?
3: No přece ty z Baumaxu.
4: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
3: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: XXXL Shopping Mány je v XXX Lutz České Budějovice. Sleva 30% na spoustu nábytku a bytových doplňků. XXX Lutz, ten s tou červenou židlí.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
3: Hezkou sobotu od mikrofonu přeje Klára Zemanová, jsou tady krátké zprávy. Zpřísnění trestů za týrání lidí nebo zvířat ve společné domácnosti vláda zřejmě podpoří. Novela počítá se zvýšením minimální sazby vězení z půl roku na jeden rok. Horní hranice trestů se nemění, kabinet má návrh v pondělí projednat bez připomínek. Sucho v Česku výrazně zvyšuje riziko požárů, hlavně od Ústeckého kraje po jižní Moravu. Kombinace dlouhodobého sucha a vysokých teplot situaci dál zhoršuje. Na začátku pracovního týdne má přijít déšť, takže by se nebezpečí mělo snížit, informuje o tom Český hydrometeorologický ústav. Domorodé komunity z jihozápadu Austrálie a Aljašky spolupracují na neobvyklém výzkumu. Sledují migraci buřňáka tenkozobého, který ročně urazí až 15 000 kilometrů přes Tichý oceán. Chtějí zjistit, proč ptáci častěji hynou a mění své tradiční trasy, uvedl to list The Guardian. No a italský tenista Jannik Sinner je ve 24 letech k nezastavení. Na Antuce v Madridu bude v neděli útočit už na pátý titul z prestižních turnajů Masters za sebou, což se zatím nikomu nepodařilo. Po pátečním postupu do dalšího finále řekl, že mu pomáhá překonávat únavu z náročného programu adrenalin z velkých zápasů.
4: Oldies Club Beran. Jediné pravé oldies v Budějcích na Žižkově třídě. Oldies Club Beran. Přijďte pařit v pátek a v sobotu na hity, co nikdy nestárnou. Oldies Club Beran.
5: Koukám z okna na tu absolutně jasnou oblohu bez jediného mraku a vlastně k tomu nemám co dodat. Podle meteorologů dneska nehrozí, že by se objevily mraky nebo přehánky a ty teploty kolem 25 vydrží, i když na noc se pak ochladí přibližně na 8 stupňů.
1: Hit Radio Faktor.
5: Startuje sobotní odpoledne na Hit Radio Faktor. S váma tu dneska až do 18 hodin bude Andrea, tak si to pojďme užít s těma nejlepšíma hitama.

Linkin Park jsme na Hit Radio Faktor trochu přitvrdili. 8 minut po 13. hodině a vám přeju krásný sobotní odpoledne. Na dnešek jsem si pro vás připravila nejen spoustu hitů, ale taky pozvánek, kam za tohohle krásného počasí můžete vyrazit. Doplním i nějaký aktuality tady od nás z jihu Čech. A protože se dneska běží v Budějících, běh barvám neutečeš, tak se podíváme i na běhání. Mezitím se ale budeme hrát pro lepší náladu, tak jdeme na to. Tohle je Cyril a jeho Stumbling In.

0: Gustavu Lima.
1: Hit s neskutečnou energií na Hitrádiu Faktor Gustavo Lima a jeho balada. Pro všechny milovníky piva včera začal podle mě nejdelší festival piva, ten v Českém Krumlově. Až do 31. května můžete vyrazit třeba na pivní túru. Stačí si v portu 1560 vyzvednout pivní pas a v každém navštíveném podniku budete sbírat samolepky za vypitý pivo. Pokud jich nazbíráte 16, tak si pak v portu můžete vylosovat odměnu. Zároveň zapojený podniky nabízí akci druhýho piva zdarma, takže ideálně vyrazit ve dvou, protože ve dvou se to bez tak líp táhne. Další pozvánky, kam můžete teď o víkendu vyrazit, pro vás bude mít už za chvíli Matyáš a mezi tím si dáme hity od Lost Frequencies nebo Kelly Clarkson.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích.
5: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také

0: Mene kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Tohle je pro mě návrat do dětství. Hanson a hit s názvem Mbap. Tenhle název vám asi ani nenapoví, o čem ten song je, tak abyste v tuhle chvíli nějaký informace dostali, tak vás Matyáš pozve ven.
1: Kam vyrazit? S dětmi vyraste do pohádkového lesa ve Velkých Skalinách na čarodějnické odpoledne. Začátek je dneska ve 3 hodiny. Chystá se taky start turistické sezóny na Kozím Hrádku, kde vás dneska od 14 do 19 hodin čeká odpoledne plné historie a zábavy pro celou rodinu. Pokud máte rádi sladké, vydejte se dnes do Táborského muzea čokolády a marcipánu. Až do 19 hodin tam probíhá festival čokolády. A u jídla ještě zůstaneme, dnes a zítra se v Českých Budějovicích koná Burger Street Festival, a to před nákupním centrem 4 dvory. Dobrou chuť.
2: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

lidi hrají cizí role, pak i život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky. Vždy se vrátí to, co šíříš, nejde jenom vodí.

0: Dua Lipa byla na Hit Radio Faktor Physical ve 13:37. Taky se vám určitě někdy stalo, že jste vytratili klíče a doufali jste, že je najdete, abyste nemuseli měnit všechny zámky. Naší posluchačce se to stalo včera, kdy na sídlišti Vltava ztratila svazek 5 klíčů s bílo-černým kulatým čipem a poprosila nás, jestli bychom tady u nás nerozhodili sítě. Tak já je rozhazuju. Jestli jste na tyhle klíče na Vltavě včera večer nebo dneska ráno narazili, máte je doma nebo jste je někam odevzdali, tak nám prosím dejte vědět na náš WhatsApp na číslo 724-883-596. Děkujeme a posíláme pěknou písničku. Už za chvíli Sam Felt, anebo třeba Tom Walker.
1: Under Armour makes you better. Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj na underarmour.cz.
2: V Ternu od pátku do pondělí v akci. Jupí sirup 3 litry za 139,90. Farmářské špekáčky 100 gramů za 12,90. Ryze České Terno.
3: Oblíbená restaurace Gateway of India otevírá novou pobočku v Géčku v Českých Budějovicích. Pravá indická kuchyně, kterou jste si oblíbili u piaristického náměstí. Autentické chutě, vůně koření a pohodlí nákupního centra v jednom. Gateway of India. Už od 13. května. Nákupní centrum Géčko.
4: Hit Radio Faktor.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu. Hit Radio. Yeah, can someone make-

Mé duši se to líbí, já jen plním, co jsem slíbil. Vždyť která by to duše nechtěla? A víte, moji milí, třeba právě v tuhle chvíli, kam by vaše duše letěla?

0: O lítání na Hitrádiu Faktor zpíval krátce před 14. hodinou David Stypka. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Na silnici číslo 19 u obce Dolní Hořice u Tábora došlo k dopravní nehodě dvou osobáků a je tam v tuhle chvíli kvůli tomu neprůjezdný jeden pruh. Tak tam počítejte se zdržením. Jinak se zdá, že je na silnicích klid, tak jezděte opatrně, ať to tak zůstane. A kdybyste narazili na problémy, tak mi určitě dejte vědět. Vaše dopravní info volejte na číslo 800 800 101.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden krajanka, smetanový desert, různé druhy za 12,90. Snack It, Cabanos Favor It, 85 gramů za 24,90. A Persil, prací gel nebo prášek, různé druhy za 429,90. Až do 5. května. Kaufland.
2: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
3: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Faktor.
6: Jsou tady další krátké zprávy ve 14 hodin a Klára Zemanová, hezkou sobotu. Státní rozpočet na příští rok by měl být zaměřený na investice. Dnes to řekl premiér Andrej Babiš. Zároveň se odmítl vyjádřit k tomu, zda bude deficit vyšší nebo nižší než v letošním roce, kdy ho vláda plánuje na 310 miliard korun. Uvedl však, že s rozpočtovou konsolidací by kabinet mohl začít v roce 2028. V Česku se poprvé představí nejdrahší poštovní známka světa One Cent Magenta. Už koncem léta na výstavě v pražském obecním domě. K vidění bude i slavná převrácená Jenny. Hodnota exponátů se blíží miliardě korun. Samotná Magenta má cenu přes 250 milionů. Vietnam a Japonsko chtějí prohloubit spolupráci v energetice i v oblasti kritických surovin. Japonská premiérka to uvedla při návštěvě Vietnamu po jednání s tamním premiérem. Informuje o tom agentura Reuters. No a Kanada bude letos po více než 40 letech chybět na hokejovém Spenglerově poháru. Oznámili to pořadatelé prosincového turnaje a zástupci kanadského svazu. Výběr Kanady se Spenglerova poháru, který se ve Švýcarsku hrál poprvé už v roce 1923, pravidelně účastnil už od roku 1984.
4: Oldies Club Beran. Jediné pravé oldies v Budějcích na Žižkově třídě. Oldies Club Beran. Přijďte pařit v pátek a v sobotu na hity, co nikdy nestárnou. Oldies Club Beran.
0: Na obloze doslova vymeteno, a tak jsem koukla, kolik stupňů v tuhle chvíli měříte u vás. Nejtepleji máte nejspíš v Táboře, kde měříte 25 stupňů, 22 hlásí Husinec, 19 je v Černý v Pošumaví a podobně jsme na tom i u Temelína. Meteorologové slibují jasno až do večera, takže deštníky můžete nechat v klidu doma a vyrazit ven.
4: Hit Radio Faktor.
0: Teploty skoro letní, první prodloužený květnový víkend. No co víc si přát. Snad další hit, tak tady ho máte. Hezkou sobotu.

Ray Dalton a jeho hit Blood Runnin' jste si užili 7 minut po 14. hodině. Já jsem teď během těch hitů koukla, kdo dneska slaví narozeniny ze slavných osobností a musím říct, že to je slušná mužská sestava. 54. narozeniny slaví herec a idol mnoha ženských srdcí, Dwayne Johnson. 51. je dneska dalšímu fešákovi, Davidu Beckhamovi. A neuvěřitelných 86 let je frontmanovi skupiny Olympic, Petru Jandovi. Já jsem viděla Olympic před pár lety naživo a musím říct, že slyšet legendární Želvu živě byl neskutečný zážitek. Jestli dneska slavíte i vy faktoráci, tak si nějaký zážitek taky dopřejte a ode mě pro vás už teď na Hit Rádiu Faktor hit od Housíra.

0: Tired of being sorry byl na Hitrádiu Faktor Enrique Iglesias. Čokoláda je celosvětový fenomén. Celosvětová spotřeba se pohybuje kolem milionu tun, takže na jednotlivce se obvykle počítá zhruba 6,5 kila za rok. A jestli patříte mezi její milovníky, tak dneska do 17 hodin můžete vyrazit do Tábora na festival čokolády. Sochu z čokolády tam tesá Daniel Ševčík, nechybí ani čokoládová řeka a workshopy s cukrářkou Ivou Roháčovou. No a samozřejmě spousta kvalitní a taky krásný čokolády, u který je skoro škoda jí sníst. Užívejte sobotu a já pro vás mám už za chvíli připravený další hity. Budou Činasky anebo taky Marquez.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden kachní prsa nebo čtvrtky sous-vide za 149,90. Captain Morgan skvělý na každou party za 299,90. A Purina One granule pro kočky nebo psy za 99,90. Až do 5. května. Kaufland.
2: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že toto pondělí mají 20% slevy.
3: Přesně. Je skvělé, že v pondělí mají 20% slevu úplně na vše. Stačí, že máme jejich slevovou kartu Prior a hned máme toto pondělí všechno o 20% levnější.
2: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
3: Tak si pojďme užít nákupy s 20% slevou.
4: Prior je tady totiž pro vás.
5: Půjčovna a servis stavebních strojů na Okružní ulici v Českých Budějovicích vám nabízí pronájem pásových rypadel a veškeré stavební a bourací techniky. Více na PAS.cb nebo přímo u nás na půjčovně. PAS. Jsme tady pro vás zas.
4: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Jeden z mých nejoblíbenějších hitů, Alex Warren a jeho Ordinary na Hit Radio Faktor. Pamatujete si, jak jsme poslouchali hudbu v devadesátkách, nejdřív Walkmany a nahrávání hitů z rádia na kazetu a pocity zmaru, když zrovna moderátor promluvil do písničky. V novém díle podcastu Vypalovačka se právě do téhle doby a našim vzpomínkám vracíme.
1: A když jsme si to vzali, ne teda do Walkmana, ale do Discmana,
2: tak si nesměl skákat, ale potom, že...
1: To by ho právě měl hip-hop, no, protože ty si připomněl
3: to poškrávání.
1: Já jsem
3: Discmana měla, ale vlastně mě moc nebavil, protože byl dost velký na to, že já jsem to neměla kam dát.
1: A
3: jak to člověk jako zaháknul za ty kalhoty, tak se mu to furt ohrnovalo a bylo to takový jako neforemný, a takže jsem vlastně jako s Discmanem asi flákla docela relativně rychle, no.
2: Já jsem měl hodně dlouho a tolik muziky, co jsem na tom poslouchal, prostě můžu jenom vzpomínat.
0: Jo, i já měla Discmana, nejdřív klasickýho a pak na MP3-kový CDčka. Byl skvělej a zpříjemnil mi nejednu cestu do Chorvatska s rodičem a sourozencema v autě. Jo, hudba tehdy nebyla na jedno kliknutí, člověk si s tím musel prostě dát práci. Jestli si i vy na tohle chcete s náma zavzpomínat, tak už teď na všech podcastových platformách najdete nový díl naší Vypalovačky.

0: One Republic a jejich Runaway na Hitradio Faktor 6 minut po půl třetí. Já vás tady vždycky v zimě lanařím k tomu, abyste nakupovali nocleženky. To je poukázka na nocleh pro lidi bez domova, který se ale během té jedné noci můžou v domovech armády spásy i osprchovat a dostanou i najíst. V Budějcích můžete jednu nocleženku koupit za 70 korun, což je dneska míně, než stojí třeba jedno kafe. Dobrá zpráva je, že jenom v roce 2025 bylo využito 1493 nocleženek a zájem o poskytnutí téhle pomoci lidem bez domova stoupá i v jarních nebo letních měsících. Za mě je to krásná pomoc za pár korun, která opravdu pomáhá.
1: Oblíbená restaurace Gateway of India otevírá novou pobočku v Géčku v Českých Budějovicích. Pravá indická kuchyně, kterou jste si oblíbili u piaristického náměstí. Autentické chutě, vůně koření a pohodlí nákupního centra v jednom. Gateway of India. Už od 13. května. Nákupní centrum Géčko.
2: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Jsou místa, kam nejdeš jen tak. Ale kam se vracíš? Kde zní hudba všech žánrů? A každý si v ní najde ten svůj. Postřižinské slavnosti 7. až 9. května. Michal David, Morčata na útěku, Buty a další. Pohoda, klid a dobré postřižinské pivo. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Program na postřižinskazahrada.cz. Užijte si den plný pohybu i pohody v parku Hluboká. Nejlepším místě pro relax a zábavu v jižních Čechách. Minigolf, lanové centrum, plážový volejbal, vodní atrakce i nové hřiště pro děti. K tomu skvělé jídlo a chill zóna. Park Hluboká. Místo, kam se budete chtít vracet. Otevřeno každý den. www.parkhluboká.cz www.parkhluboká.cz.
3: Hit Radio Faktor.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Dvě minuty před 15. hodinou dohráli na Hit Radio Faktor Lumineers. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. V Budějicích za kruháčem u Globusu směrem do centra došlo k nehodě 3 osobáků. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému, tak tam počítejte se zdržením, ale přibližně za 20 minut už by nehoda měla být odstraněná. Víc toho pro vás nemám a jestli pro mě máte něco vy, tak vaše dopravní info volejte na číslo 800 800 101.
1: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
2: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
3: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
4: A tava!
5: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám váš Karel Máj alias Honza Koten.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
6: On air.
7: Online.
6: V aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
8: Je 15 hodin a jsou tady další krátké zprávy a Klára Zemanová hezkou sobotu. Premiér Andrej Babiš se v neděli v Arménii krátce setká s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Podle serveru iDnes.cz půjde o jejich první osobní setkání od Babišova nástupu do funkce. Současná vláda i Babiš dříve Ukrajinu i jejího prezidenta kritizovali a mluvili také o zrušení muniční iniciativy. S prvními teplými dny jara vystrkují u hlavní silniční magistrály v centru Varšavy divoké kachny, zobáky z křoví. Dobrovolníci, kteří situaci sledují, zastavují hustou dopravu, aby umožnili ptačímu hejnu pokojně přejít, a to i s plným souhlasem policie, píše o tom agentura AFP. Spojené státy americké plánují snížit počet svých vojáků v Německu o zhruba 5 000. K redukci má dojít během následujících 6 až 12 měsíců, uvedla to agentura Reuters. V Německu teď slouží asi 35 000 amerických vojáků. A jdeme na sport. Gól Davida Pastrňáka po přihrávce Pavla Zachy neodvrátil prohru hokejistů Bostonu 1-4 s Buffalem a vyřazení z playoff NHL. Sabres vyhráli sérii 4-2. Rozhodující sedmý zápas se vynutila Tampa Bay, která zvítězila v Montrealu 1-0 v prodloužení. Domácím nestačilo 32 zákroků Jakuba Dobeše, který byl vyhlášen druhou hvězdou utkání.
9: Oldies Club Beran. Jediné pravé oldies v Budějcích na Žižkově třídě. Oldies Club Beran. Přijďte pařit v pátek a v sobotu na hity, co nikdy nestárnou. Oldies Club Beran.
0: Slunečný počasí nám takhle při sobotě rozhodně dělá radost. V tuhle chvíli se teploty napříč jihem Čech pohybují od 20 do 25 stupňů s tím, že těch 20 máte spíš tam, kde jste blíž k horám. I zítra si užijeme jasný počasí bez mraku a deště a teploty se zastaví někde mezi 25 až 28 stupňů.
6: Hit Radio Faktor.
0: Jestli právě teď jste na cestě na nějaký výlet, tak si to užijte a laďte dál Hit Radio Faktor, protože i v téhle hodině vám budu hrát.

0: Tohle byla na Hit Radio Faktor pohodovka These Days 8 minut po 3. hodině. Soutěž Na co myslí Jasmin je u konce. Skoro měsíc jste hádali asociace naší Jasmin k 5 slovům. A ve čtvrtek Laťka přišla na to poslední. A to i díky nápovědám od Jasmin, který viděla.
1: Laťko, tak co? Jak se na to cítíš?
2: No, sledovala jsem všechny nápovědy, tak doufám, že to trefím, jako tvoj, všichni.
1: Buší ti srdce?
2: Buší.
1: Mě strašně. Ačko, jdeme na to. A poslední slovo, které tě dělí od případné výhry 100 000 korun, je slovo snídaně.
2: Tak říkám budík.
1: Budík říkáš. Jasmin říká budík, kdybys to neslyšela.
3: Laťko?
2: Ano. Třepe
1: si
2: mi ruce, třepe si mi hlas, manžel se tady na mě směje,
1: nemůžu tomu uvěřit. Ty tam máš manžela u sebe, pane.
2: Mám, my jsme na dovolené, my jsme
1: počkej.
2: Na snídaní, snažím se dovolat pořád a teď to prostě vyšlo, nechápu jak.
1: 100 000 korun je tvých!
3: Gratulujem!
2: Super, děkuju moc.
0: Nádhera, Laťce, gratulujeme k takový krásný výhře, doufám, že si ji náležitě užije a já už se těším, o co a jak budeme hrát příště.
4: Není lehké uhodnout, na co myslí Jasmin, ale je lehké vyhrát s čerpací stanicí Orlen vstupenky na Fresh Festival, skvělé nádobí Fabíny nebo hlavní výhru privátní vaření s šéfkuchařem Romanem Stašou. Nakupte na Orlenu minimálně za 1 000 korun a vyhrávejte. Více na soutěžorlen.cz.

0: Vzpomínka na film 50 odstínů šedi. Ellie Goulding na Hitradio Faktor. V posledních letech v Budějcích hodně voláme po úpravách míst kolem řek ve městě. A teď se chystá další z nich, konkrétně na Zátkově nábřeží. Způsobí to sice komplikace pro auta, ale pěšky tudy stále projdete jen kousek dál od řeky. Nicméně, plánovaný výsledek vypadá moc hezky. Měla by vzniknout bezbariérová náplavka se vstupem až k řece, lavičky, ale třeba taky kavárny. Výstavba a s ní spojený omezení sice potrvají až do konce roku 2027, ale výsledek určitě bude stát za to. Stejně jako další hity, který vám zahraju už za chvíli. Mám tu Kamrada, anebo taky Miraj s Tripsem, tak užívejte sobotu.
1: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás

0: V Géčku v Českých Budějovicích. Pravá indická kuchyně, kterou jste si oblíbili u piaristického náměstí. Autentické chutě, vůně koření a pohodlí nákupního centra v jednom. Gateway of India. Už od 13. května. Nákupní centrum Géčko.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli

Tenhle hlas se prostě nedá nepoznat. Anastasia si ten Paid My Dues na Hit Radio Faktor. O mně se obecně ví, že jsem milovník koček a teď jsem se dočetla docela zajímavou informaci o tom, jak kočky vlastně vnímají svoje majitele. Kočky totiž absolutně neberou v potaz nějakou hierarchii, ale pouta si tvoří na základě vůně, tepla, péče nebo pocitu bezpečí. Takže pokud na vás kočka spí, masíruje vás tlapkama, všude za váma chodí, tak zkrátka jenom projevuje vazbu, kterou k vám má. Prostě vás má ráda, nevnímá vás jenom jako svoje spolubydlící, nebo hůř jako svoje podnájemníky. Teda až do chvíle, než si uvědomí, že jste ji v jejich 3 měsících unesli od její pravý matky a ty teď děláte, že jste její matka vy.

hit Solo Paraty a s ním to byl na Hit Rádiu Faktor Alvaro Soler. I když nám Budějčákům připadá, že co se týká uzavírek, jsme na tom nejhůř, tak možná to máme fakt špatný, ale nejsme v tom sami. Od pondělí se chystá úplná uzavírka silnice první třídy u Kardašovy Řečice, konkrétně mezi obcema Záhoří a Pleše. Hotovo by mělo být 2. července a do té doby se bude jezdit po objízdní trase. Na to, jak vypadá aktuální situace na českých silnicích, se podíváme zase před celou, takže pokud o něčem víte, tak mi to dejte vědět na číslo 800 800 101, ať to řekneme i ostatním. No a do té doby si dáme třeba Maroon 5, Barboru Polákovou a ty Disturbed v remixu od Cyrila. Sound of Silence.

0: 2 minuty před 16. hodinou a na Hitrádiu Faktor Felix Jen a Jasmine Thompson. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Ať koukám, jak koukám, tak policejní server mlčí. A to znamená, že bychom v tuhle chvíli měli být na jihočeských silnicích bez nehod. To je dobrá zpráva, tak jezděte opatrně, ať to tak zůstane. A kdybyste na svých cestách narazili na problém na silnicích, tak mi dejte vědět. Vaše dopravní info volejte na číslo 800 800 101.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrozny bílé bez semene, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích?
5: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí!
5: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
4: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
7: firmanazážitky.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
10: Je 16 hodin, jsou tady krátké zprávy a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Hasiči zasahují u požáru lesa v Rynarticích v Národním parku České Švýcarsko. Hoří plocha odhadem o velikosti 10 hektarů. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu. Zhášením z výšky pomohou dva vrtulníky. Situace se sleduje. Volodymyr Zelenský telefonicky pozval Roberta Fica do Kyjeva. Fico naopak Zelenského do Bratislavy. Zelenský o tom informoval na síti X s tím, že Fico slíbil podporu Ukrajině na její cestě do Evropské unie a že je připraven předat Kyjevu slovenské zkušenosti. Herci a scénáře vytvořené umělou inteligencí nebudou mít od příštího roku šanci ucházet se o Oscary. Podle agentur AFP a Reuters o tom dnes informovala Americká akademie filmového umění a věd. Ta prestižní filmové ceny vyhlašuje. No a teď smutná zpráva. Ve věku 59 let zemřel bývalý pilot Formule 1 a paralympijský šampion Alex Zanardi. Rodina uvedla, že odešel v obklopení blízkých. Zanardi závodil ve Formule 1 v 90. letech a později získal 4 paralympijská zlata v cyklistice.
11: Oldies Club Beran. Jediné pravé oldies v Budějcích na Žižkově třídě. Oldies Club Beran. Přijďte pařit v pátek a v sobotu na hity, co nikdy nestárnou. Oldies Club Beran.
0: Jestli se dneska cítíte spíš jako na začátku léta, než jako na začátku května, tak to máte správný pocity a zítra asi nebudou jiný. I v neděli se totiž můžete těšit na jasnou oblohu a denní teploty až mezi 25 a 28 stupni.
8: Hit Radio Faktor.
0: Sobota 2. května, Hit Radio Faktor s váma, za mikrofonem Andra a jenom ty nejlepší hity. Právě teď Wanted, Walk Like Rihanna.

Hit One of Us zpívala na Hit Radio Faktor Joan Osborne. Před chvílí skončil v Budějicích běh barvám neutečeš a protože jsem sama běžec, tak mě zajímá, jak se vám běželo a jakou jste měli tepovku. Možná vám tenhle dotaz přijde nemístný a moc osobní, ale na mě teď na sociálních sítích neustále vyskakují videa o tom, že abyste si vybudovali vytrvalost při běhu, tak musíte běhat v zóně 2. To je zhruba do 140 tepů za minutu. Tak jsem ze zvědavosti zkoukla svoji sportovní aplikaci a zóna 2 se v mých bězích vůbec neobjevuje. Spíš tak 3, 4 a když běžím do kopce, tak i 5 samozřejmě. Jestli máte chytrý hodinky a běháte, koukněte mi do nich a dejte mi na náš WhatsApp vědět, jak jste na tom vy. Číslo je 724 883 596.

0: Tohle byl na Hitrádiu Faktor Calvin Harris a jeho hit My Way. Tak se mi ozvalo hned několik z vás, kdo jste se dneska vydali na barevný běh Barvám neutečeš a dali jste mi vědět, v jakých zónách, jak se dneska na sociálních sítích říká, jste běhali. Jarda napsal, na zóny nekoukám, chci běhat za nějaký čas a tím se řídím. Marcela píše, že se snaží běhat v zóně 2, ale protože je začátečník, tak kolikrát chvátající chodec jde rychlejc, než ona běží, ale bere to s humorem. No a pak mi samozřejmě dorazilo i několik zpráv o tom, že běhání prostě není pro vás. A já tomu rozumím. Díky za vaše reakce a za chvíli si budeme na Hitrádiu Faktor hrát dál. Mám tu třeba Coldplay, anebo taky Hunter X. Hitrádio.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrozny bílé bez semene, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
4: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
5: A tava!
6: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám.

Ve skvělém rytmu to na Hitrádiu Faktor rozjel Mikola s hitem Ferrari. My jsme tady v téhle hodině společně otevřeli téma běhu a mě se k tomu vybavila ještě jedna věc, kterou jsem s váma chtěla sdílet. Nedávno jsem kvůli nemoci vynechala běh a šla jsem místo toho na procházku. A protože mám chytrý hodinky, že jo, tak jsem se po 5 kilometrech procházky v tempu asi 10 minut na kilák koukla, kolik jsem spálila kilokalorií a bylo to nějakých 350. Pro zajímavost jsem se proto koukla zpátky na můj standardní sobotní 9-kilometrový běh a za ten spálím jen 2x tolik. Takže při mých laických počtech podle hodinek spaluju při stejném objemu chůze a běhu stejný množství kilokalorií. Za mě je to teda dobrý nesmysl, ale zase nerozumím tomu tolik, takže třeba to tak je. A pokud potřebujete zařadit trochu pohybu, tak i svižná procházka je rozhodně skvělý nápad. Stejně jako další hit Michael Schulte a Rehab's jejich Waterfall.

Možná byste to neřekli, ale tenhle hit vyšel v roce 2007. Sugar Babes, About You Now. Švédsko je státem inovací. Teď tam prej vyvinuli automat, který odměňuje vrány za sbírání odpadků. Systém by je měl naučit, že když do speciálního koše přinesou třeba nedopalek od cigarety, odměnou jim bude pro ně adekvátní potrava. Pro tenhle experiment vybrali právě vrány, protože ty prej mají pozoruhodné schopnosti řešit problémy. Jak vrána dokáže poznat ten správný koš, jak se naučí, že zrovna ten danej jí za ten přinesený nepořádek dá odměnu, to netuším, ale předpokládám, že Švédi vědějí, čeho jsou ty vrány schopný. Kdyby se to osvědčilo, tak si myslím, že by stálo za zvážení to otestovat i tady u nás v Budějících. Vrantu máme dost. A na Hit Radio Faktor máme zase dost hitů. Teď pojedeme až do celý bez pauzy a dáme si třeba Mandraže, Rozulin, anebo právě teď cover z hříšňáku Pitbull, Back in Time.

0: Do It Again, tak se jmenuje hit od Ray Daltona, který jste právě teď slyšeli na Hit Radio Faktor. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Mezi 16. a 17. hodinou se stav na jihočeských silnicích nezměnil. Stále jsme bez nehod a dalších komplikací. Ať už jedete kamkoliv, tak vám přeju šťastnou cestu. A kdybyste narazili na komplikace, tak vaše dopravní info volejte na číslo 800 800 101.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko Albert s apkou litr za 8,90 a Solicello Prosecco Frizzante 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 22.4.

0: Shopping Money je v XXX Lutz České Budějovice. Sleva 30% na spoustu nábytku a bytových doplňků. XXX Lutz, ten s tou červenou židlí.
1: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
2: Vínečko, pohoda.
1: A slimáci jsou taky fuč.
2: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
1: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
4: Hezkou sobotu od mikrofonu přeje Klára Zemanová, jsou tady krátké zprávy. Zpřísnění trestů za týrání lidí nebo zvířat ve společné domácnosti vláda zřejmě podpoří. Novela počítá se zvýšením minimální sazby vězení z půl roku na jeden rok. Horní hranice trestů se nemění. Kabinet má návrh v pondělí projednat bez připomínek. Sucho v Česku výrazně zvyšuje riziko požárů, hlavně od Ústeckého kraje po jižní Moravu. Kombinace dlouhodobého sucha a vysokých teplot situaci dál zhoršuje. Na začátku pracovního týdne má přijít déšť, takže by se nebezpečí mělo snížit, informuje o tom Český hydrometeorologický ústav. Domorodé komunity z jihozápadu Austrálie a Aljašky spolupracují na neobvyklém výzkumu. Sledují migraci buřňáka tenkozobého, který ročně urazí až 15 000 kilometrů přes Tichý oceán. Chtějí zjistit, proč ptáci častěji hynou a mění své tradiční trasy, uvedl to list The Guardian. No a italský tenista Jannik Sinner je ve 24 letech k nezastavení. Na Antuce v Madridu bude v neděli útočit už na pátý titul z prestižních turnajů Masters za sebou, což se zatím nikomu nepodařilo. Po pátečním postupu do dalšího finále řekl, že mu pomáhá překonávat únavu z náročného programu adrenalin z velkých zápasů.
5: Oldies Club Beran. Jediné pravé oldies v Budějcích na Žižkově třídě. Oldies Club Beran. Přijďte pařit v pátek a v sobotu na hity, co nikdy nestárnou. Oldies Club Beran.
6: Slunečný počasí bez studeného větru, který jsme si užili dneska, bude pokračovat i zítra. Těšit se můžete na jasno nebo skoro jasno s teplotama až kolem 26 stupňů.
3: Hit Radio Faktor.
6: Krátce po 17. hodině jdeme na další hity a jestli jste právě teď rozpálili grill, tak tenhle hit tu party pomůže rozjet.

4-minutový song od Cranberries dostal na Hitrádiu Faktor prostor právě teď. Sobota byla u nás na jihu Čech, co se týká počasí, nádherná a zítra tomu nebude jinak, takže určitě můžete vyrazit třeba na Mint Market na Piaristiách v Budějicích, kde najdete hlavně módu od českých tvůrců, nechybí ale ani kosmetika nebo třeba šperky. A pokud se radši dobře najíte, než oblečete, tak ještě zítra můžete do obchodního centra 4 dvory vyrazit ochutnat ty nejlepší burgery na Burgerfest. Já osobně bych nejdřív sjela nakoupit nějaký ty hadříky a pak to zajíst burgerem. Podle mě ideální program na neděli. No a na sobotní podvečer je ideální program, třeba hit Despacito.

0: Lásku k tobě mám zapsanou ve svý DNA. To zpívali na Hitrádu Faktor Billy Gilles a Hannah Bolejn. Tak první prodloužený květnový víkend nám, co se týká počasí, vyšel na jedničku. Dostali jsme se na takovou ochutnávku léta a já jsem koukla, jak to bude vypadat dál. Ještě v pondělí se můžeme těšit na polojasnou oblohu a teploty kolem 25. Pak by se ale na 3 dny mohly objevit přehánky a ve čtvrtek nám teploty klesnou zpátky ke 13 stupňům. Co tak ale koukám, tak mrznout v noci už by nemělo, takže nám to aspoň usnadní ranní rozmýšlení, co si vezmeme na sebe. A pokud jste si stejně jako já naplánovali dovolenou, tak snad jsem vám teď tou předpovědí přehánek nepřekazila plány a užijete si ji i tak.
1: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Jsou místa, kam nejdeš jen tak, ale kam se vracíš. Kde zní hudba všech žánrů a každý si v ní najde ten svůj. Postřižinské slavnosti 7. až 9. května. Michal David, Morčata na útěku, Buty a další. Pohoda, klid a dobré postřižinské pivo. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Program na postřižinskazahrada.cz.
2: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
3: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: O světluškách zpívali na Hit Radio Faktor Owl City. Nevím, jak to máte v rodině vy, ale moje rodina je spolu prakticky v každodenním kontaktu. Využíváme proto nejčastěji naši skupinovou konverzaci, ve které se dost často objevují docela dobrý perly. Pokud to tak máte i vy, můžete teď na vaší rodině díky Tesco Mobile vydělat. Stačí nám na webu www.hitradiofaktor.cz napsat tu nejvtipnější SMSku. Tenhle týden jste nám posílali ty od rodičů, příští týden se přesouváme ke zprávám od prarodičů. Jestli teda máte vtipnou babičku nebo dědu, tak se určitě zapojte. Každý den můžete totiž vyhrát karetní hru Surikaty. Jednomu z vás každý týden dáme poukázku na nákup za 10 000 korun v Tesco Mobile a nakonec z vás všech budeme losovat 4, který vyhrajou novej mobil. A to se vyplatí.

0: Disco 2000, tak se jmenoval hit od Pulp, který jste právě teď slyšeli na Hitrádiu Faktor. Ať už se vracíte z výletu nebo si užíváte grilovačku v plném proudu, tak jsem vám chtěla poděkovat, že jste si sobotní odpoledne užili ve společnosti Hitrádia Faktor. A protože za chvíli bude 18 hodin, tak já se s váma musím teď rozloučit. Ještě než zvednu kotvy, tak vám zahraju Pink, Panic at the Disco, taky hit Cizí zeď anebo Alibi od Ellie Henderson a Rudimental a pak vyrazím směrem k domovu. Za sebe vám přeju krásný zbytek prosluněného prodlouženého víkendu a tady na Hitrádiu Faktor se na vás budu těšit zase příště. Čau.
1: Hitrádio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich vydělat? Napiš nám na web tu nejvtipnější zprávu, kterou ti poslali prarodiče a vyhraj v pátek nákup na víkend za 10 000. A ve finále 4 prémiové smartfony pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
3: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
4: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
1: Hit Radio Faktor.
5: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Víš, co je na Prioru nejlepší? Že toto pondělí mají 20% slevy.
3: Přesně. Je skvělé, že v pondělí mají 20% slevu úplně na vše. Stačí, že máme jejich slevovou kartu Prior a hned máme toto pondělí všechno o 20% levnější.
2: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
3: Tak si pojďme užít nákupy s 20% slevou.
4: Prior je tady totiž pro vás.
5: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
6: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
5: a poctivé pivo z místních pivovarů.
6: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
5: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
7: I'm Ariana Grande.
8: It's Hozier.
1: On air.
7: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Krásný podvečer v 18 hodin. Jsou tady krátké zprávy a Klára Zemanová. Sucho v Česku výrazně zvyšuje riziko požáru, hlavně od Ústeckého kraje po jižní Moravu. Kombinace dlouhodobého sucha a vysokých teplot situaci dál zhoršuje. Na začátku pracovního týdne má přijít déšť, takže by se nebezpečí mělo snížit, informuje o tom Český hydrometeorologický ústav. A já rovnou navážu. Hasiči dnes odpoledne zasahují u požáru lesa v Rynarticích. Části obce je Třechovice v Národním parku České Švýcarsko. Hoří plocha odhadem 10 hektarů. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu. Zašením z výšky pomohou dva vrtulníky. Domorodé komunity z jihozápadu Austrálie a Aljašky spolupracují na neobvyklém výzkumu. Sledují migraci buřňáka tenkozobého, který ročně urazí až 15 000 km přes Tichý oceán. Chtějí zjistit, proč ptáci častěji hynou a mění své tradiční trasy, uvedl to list The Guardian. A závěrem počasí, zítra bude jasno nebo skoro jasno, večer v Čechách bude od západu oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia, v Polabí se můžeme těšit i na 29. V 1000 metrech na horách pak naopak okolo 19.
10: Oldies Club Beran. Jediné pravé oldies v Budějcích na Žižkově třídě. Oldies Club Beran. Přijďte pařit v pátek a v sobotu na hity, co nikdy nestárnou. Oldies Club Beran.
1: Hit Radio Faktor.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

hit Radio Faktor. Tohle vám hrajeme nově. Rehab. Hit Radio.

0: rata, trička, rata, tararara, rata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
1: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že toto pondělí mají 20% slevy.
2: Přesně. Je skvělé, že v pondělí mají 20% slevu úplně na vše. Stačí, že máme jejich slevovou kartu Prior a hned máme toto pondělí všechno o 20% levnější.
1: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
2: Tak si pojďme užít nákupy s 20% slevou.
3: Prior je tady totiž pro vás.
4: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
5: No jaké bys chtěla?
4: No přece ty z Baumaxu.
5: V Baumaxu interiérové dveře Prestiž, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
4: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Hit Radio Faktor.
9: Zlepši si náladu.

0: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
1: A tava!
2: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
0: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
3: Under Armour makes you better.
4: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj na underarmour.cz.
5: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
6: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně? S podporou banky. comfort@group.cz.
7: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
8: Hit Radio Faktor.
9: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Faktor.
1: Zlepši si náladu.
2: Jsem v vůně, kterou plaveš, když proskočím ti srdcem. Jsem hra, co neohraješ, jsem nic, co zmizí v ruce. Jsem za soumraku v buše, její duše, co tě tak pálí. Jsem otazníkem zdali,

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí. Jsem vůně, která sviští, když proskočíš mi srdcem. Jsi mé světlo na jevišti a já tvým posledním hercem, hercem, hercem.

0: Hit Radio Faktor.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdát.

0: this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.